rozveselíš třeba lidi, co zapomnout mě. Kde já, to muzika, hej, takže pěkný špěv. Hej, rozveselíš třeba lidi, co zapomnout mě. Hej, jestem sobě vesu chlopak, že mě trubluje. Hej, jestem vesu chlopak, že mě trubluje. Vedně, zdarově, potěžko pracuje. A v noci to jaž přijačovkom trunek fonduje. Vedně, zdarově, potěžko pracuje. A v noci to jaž přijačovkom trunek fonduje.